0: Fight.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Radio. Sí, Radio. Novinky. Hit parády.
1: Super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais, Karla.

0: aktuální novinky, hitparády, 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě

0: Free Radio.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, Pán Bůh ti to oplatí na dětech? No jasně. A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Free radio. Free radio. Free radio. Free radio.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Flowrider, I Cry. Dobré ránko. Polovina týdne s datem 23. září. Je tady Roman s vámi na 107 FM, opět až do pravého poledne. Uvidíme, jestli si to dneska nějak nenatáhneme. Ráno jsem vstala i moje drahá polovička, která vysílá hnedka od 12. A moc jsem jí nerozuměl. Že by nemohla, ale hlasivky tak nějak pomaličku odchází. Tak budeme držet pěstí, ať se z toho dostane. Každopádně zatím je to domluveno do 12. Budu se těšit. Aktuální čas 6 hodin 54,5 minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: No a pojďme ještě v rychlosti mrknout, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Nabízí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin.
0: Startujeme muzikou, tou nejnovější Lucenzo Limoncello za chvilku. Dole je Waterman ve verzi roku 2026. Olaf Basovsky a T. Sugar a Airach. Za chvilku vám to zahrajeme a bude tu i Nova Space. Za pár okamžiků budeme gratulovat dneska k jmeninám a mrkneme taky na kalendárium, co zajímavého se událo. Tak buďte s námi a mějte krásnou středu. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tohle je Regret. 13 minut po 7. Dobré ranko. Dobrý den. Pojďme pogratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Jdem se na tom mrknout. V kalendáři středa 23. září a krásný jméno Berta. Berta dneska slaví. Tak všem Bertám velký pozdrav. V republice jich moc není. 755 v Brně. Pouze 1,40. Tak všechno nejlepší. Pokud máte to štěstí, že ve vašem okolí nějaká Berta je, tak popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A my jdeme mrknout, co zajímavého přináší dnešní den. Je tu kalendárium s datem 23. září. Vítejte. Roku 1875 v Praze zahájila provoz koně spřežená tramvaj od řetězového mostu císaře Františka I. do Karlína k Invalidovně. Toto datum je považováno za vznik pražské městské hromadné dopravy. Roku 1916 v Bohumíně byl zahájen provoz elektrické tramvaje, do roku 1918 vypůjčeným vozem Slezských zemských drah. Při této příležitosti byl ukončen osobní převoz parní tramvaje. Roku 1938 během takzvané sudetské krize byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci. A pojďme gratulovat. Kdo pak dneska slaví narosky? Hokejový útočník Milan Nový, československý hokejový útočník. Jan Suchopárek, fotbalista, taky Lukáš Kašpar, lední hokejista. A nebo americký wrestler Matt Hardy. Gratulujem. Lucenzo, za chvilku ikona pop bude Lešik a nebo Nova Space.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Time After Time. Nová Space za námi, Millennium pecka z roku 2002. 7 hodin 29 a půl minuty aktuální čas. Roman s vámi stále a pořád. Pojďme se podívat teď na zprávy. Katka přichází, aby nám prozradila, co je nového.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezkou středu. Policie v Brně našla varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže. Podezřívají z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Prčíme. Mrknou na silnice, jak to vypadá aktuálně. Pozor si dávejte, přátelé, v Brně u Makra, Kaštanová ulice. Tady srazilo osobní auto chodce na místě, záchranáři a policisté, buďte velmi opatrní. Na trase, kdo jede Brno, Svitavy, u Krhova, tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. Blokován je tu jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz. A to je tak asi vše, ono to stačí, takhle po ránu. Koukneme ještě na dálnici D1, pozor si dávejte, od Ostrovačic, exit 178, tady už nám začíná kolona, kdo jede ve směru na Brno, na D2 postojíte od Olympie a u Holubic vás zastaví taky kolona kamionů v pruhu, nebo respektive pravý pruh. Tady máme nahlášenou kolonu. Kolona je taky mezi Čebínem a Kuřimí a kdo jede aktuálně teď od Černé hory směrem na Brno, tak mezi Milonicemi a Lažany vás zastaví drobná kolona zdržení tak na nějakých 8 minut. Tak šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně v centru Brna kolem 10-11, jinak sluníčko se probouzí. Odpolední maxima by měly ukázat dnes 17 nebo 18 stupňů.
6: I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that-

0: přátelé, když si dneska šáhnete na radiátory, tak asi zjistíte, že teplárny už začaly topit. Ano, o dva dny dříve než loni zahájili včera topnou sezónu městské teplárny Brno. Důvodem je předpověď počasí na další dny, kdy se má ochladit. Začátkem topné sezony okolo 20. září. Brně odpovídá průměru, tak nějak. Teplárny o tom informovali v tiskové zprávě. No a jak to tady máme? Podle zákona musí teplárny začít s dodávkami tepla v případě, že průměrná denní teplota klesne 3 dny v řadě pod 13 stupňů a podle předpovědi nemá znovu stoupat. Ono se má oteplit, příští týden jsem se koukal, zase nějakých 22-23 stupňů, ale na druhou stranu ty noční teploty, žádná sláva, ale co, aspoň nám je teplíčko. Tak, doufám, že vám je teplo a když ne, tak já vám na zahřátí pošlu nějakou skvělou muziku. Mario Biskin, Lizot, bude tu taky Nikolas Josef, anebo Ingrid, tu je z fotu jako zpátečka.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Free Radio 107

0: In Great US Photo 7.50. 3. Aktuálně. Seřiďte hodinky.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A hrát bude za chvilku Katsai and Nimble. Kelly Farben, Same Old Sky. Nebo Prodigy s Enyo. Smack Up the Orinoco Flow. A Roman s vámi. Za chvilku Janča Hubová, čerstvé kino novinky. A do té doby taky prozradíme, co všechno budeme nadělovat dneska u nás na Free Radio. Co si můžete odnést?
2: Free Radio 107 FM.

0: Jinak počítejte s kolonami, má několik kilometrů od 182. od Kývalky směrem na Brno. A pozor si, Davide, taky ještě u Holubic, exit 210, tady je taky kolona v pravém pruhu. Podobná situace je taky na D2. A na té 52, nebo respektive to už je Vídeňská, je to za sjezdem na Rajhrad, tady máme nahlášenou dopravní nehodu, nákladák s osobákem, o té jsem mluvil, tady taky očekávajte drobné zdržení. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidíme, teorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na hodnoty kolem 16, vidím dokonce 17, 18 stupňů. Oj, 11 stupňů měříme venku právě teď a má být slunečno.
1: Free Rádio. Hudební novinky.

Madness a Class. 10 minut po 8. A frčíme dál. Prozradím, na co dnes doporučuju počkat. Přátelé, budeme rozdávat rozhodně bankovku, budeme soutěžit o ní 5000 korun. Stačí hezky zleva doprava prozradit její sériové číslo a máte 5 litrů gratis. K tomu se objeví double. Dva hity hezky po sobě, jakmile situace tato nastane, volejte studio 790-107-107 a vyhráváte 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu, kterou si vychutnáte, a ten kulečník taky. V Yellowfish Kohoutovice, to je biliard klub, kam můžete vyrazit na 2 hodky kulečníku a pizzu k tomu zadarmiko. Ještě tady máme pro vás lupeny na kometu, dobře poslouchejte a vyhrávejte, no a taky vás dostaneme na Hvězdárnu Brno, když uhodnete tajemný film. Tohle všechno dnes budeme nadělovat. Teď Kygo, za chvilku Katsai, DNC, Minelli, Prodigy, výborná muzika připravená.

0: Tohle je pro DJ Anias Make Up The Orinoco Flow. 8 hodin 29 minut. Čas mrknout se nového. Zprávy opět připravené. Kouknem s Katkou, co zajímavého se událo. Chystáme pro vás i aktuální dopravní servis, který mimo jiné děláte i vy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké ráno. Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. 5000 korun se speciálním přítiskem si včera na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové pořídili tisíce lidí. Centrální banka bude bankovky nabízet do vyčerpání zásob. Italská premiérka Giorgia Meloniová příští úterý navštíví Českou republiku. Potvrdil to její úřad na svých internetových stránkách. O návštěvě ministerské předsedkyně v příštím týdnu hovořil už v pondělí její český protějšek Andrej Babiš. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Emilí Koterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O postup do finále se v Sofii utká dnes.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. V Brně Hlinky, křižovatka Vinařská. Havarovala tady dvě osobní auta, počítejte s omezením. Ještě se jdeme kouknout na obchvat Slavkova u Brna, je to ve směru na Brno. Je to u křižovatky se Špitálskou, tady se srazila dvě osobní auta. Kdo jede z Pohořelic na Brno, tak za nájezdem z Rajhradu došlo tady ke střetu osobáku s náklaďákem. Počítejte se zdržením. No a u Krhova je to trasa Brno-Svitavy, tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. Buďte opatrní, šťastnou cestu a v Brně počítejte s hustým provozem.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty 17, možná i 19 stupňů. Mělo by být slunečno, aktuálně venku teplota kolem 12.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: 8.40, pojďme na čerstvé kino novinky, Ančan nachystaná.
0: Free Radio, novinky v kinech.
14: Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
0: Free Radio 107.

0: Jump Around 8.55 aktuálně.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Tak co budeme robit? Budeme informovat vás všechny o kriminalitě v Brně. Přátelé, za chvilku startují krimi zprávy. Nejprve mrkneme za strážníky, poté i za státní policií.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Nabízí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin.
0: Robin Schulz, Waterman, Take It Slow, za chvilku. Mark Horn, Semi Tu. Taky Venga Boys, We Like to the Party. Přátelé, velmi opatrně na silnicích. Dozvěděl jsem se, že ta dopravní nehoda u Krhova má smrtelné následky. Tragická nehoda uzavřela silnici 1/43. U Krhova na Blanensku při střetu osobního auta a dodávky jeden člověk zemřel. Další těžce zraněný. Buďte velmi opatrní na silnicích. Jezděte bezpečně. Za chvilku se na dopravu podíváme trošku podrobněji.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: for players. Knock you out.
1: Tak jo, out bingo players, 6 minut po 9, jdeme na čerstvé informace ze silnic, mrkneme i na počasí.
2: Víme, kde to houstne, doprava Free Rádia.
1: Tak přátelé, stále u toho Krehova, Brno, Svitavy, u Krehova, tady se srazilo osobně auto s nákladňákem, blokovány tady stále minimálně jeden jízdní pruh, dokonce jsem četl o uzavírce, protože se jedná o smrtelnou dopravní nehodu. Druhý z řidičů těžce zraněný, dávejte velký pozor. Ještě se jdeme podívat do Jedovnické ulice, křižovatka se Sedláčkovou směrem do Vinohrad. Tady se srazily dvě osobní auta, blokován je tady jeden jízdní pruh. Na trase Pohořelice Brno je to za nájezdem od Rajhradu, došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem. No a pozor, na obchvatu Slavkova u Brna směrem na Brno, křižovatka je to Špitálská. Ano, tady se srazily dvě osobní vozidla. Buďte velmi opatrní na silnicích, přátelé. Středa nám nezačala moc hezky kvůli té smrtelné dopravní nehodě, tak opravdu velmi opatrně. Ještě na Hlinkách tady vidím, že se došetřuje havárka dvou osobáků, tady počítejte občas taky se zdržením. Jinak provoz od exitu 201 Brno Slatina, kolona, pozor v pravém pruhu, a vidím i kolonu od 182. kilometru od Kývalky na dálnici D1 směr Brno.

0: šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 13 stupňů, odpolední maxima 17 až 19. A k tomu sluníčko. Free Radio.

0: muzika, jako kdyby přímo vybízela, pojďme dále. Dále, dále. Mark Ornsemitu, skvělá pecka. 14 minut po deváté, my jdeme na čerstvé krimi zprávy. Na telefonu je připravena paní Markéta Skřivánková, která nám prozradí aktuální případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Krásný den vám, jsem posluchačkou Free Radio. Dva muži a jedna žena si v úterý odpoledne podle svědkyně zřejmě neoprávněně nakládali na nákupní vozíky delší železné tyče z probíhající rekonstrukce domu v Černovici. Strážníci dostihli trojici s poměrně rozměrným nákladem nedaleko. 40-letá žena společně s 39-letým a 24-letým mužem strážníkům tvrdili, že byli domluveni se stavařem. Jeho jméno ale neznali a neměli ani žádné potvrzení. Lidka se rozhodla si jejich slova ověřit a doprovodila je zpět na staveniště, kde kontaktovala osobu odpovědnou za probíhající práce. Muž strážníkům pověděl, že trojici nedovolil kovové lišty odvést a nikdy předtím ji neviděl. Způsobenou škodu dělník odhadl zhruba na 1300 korun. Strážníci nejprve přiměli trojici náklad obou vozíků sundat a vrátit ho zpátky na své místo. Hned na to všem třem vysvětlili, že jsou podezřelí z majetkového přestupku a případem se budou dále zabývat úředníci. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno, přeji vám všem krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Ed Sheeran, Shape of You. 9.21, další krimi připravené, pojďme za brněnskými kriminalisty. Na telefonu Andrea Cejnková, mluvčí brněnských kriminalistů. Podíváme se na pondělní případ, mohli jste to vidět i vy v ulicích města.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezké ráno. Pondělí ráno kolegové na tísňové lince 158 přijali oznámení o nahaté ženě, která měla pobíhat po Benešově ulici, vběhla do hotelu, pak zase ven. Na místo dorazila policejní hlídka i záchranná služba k posouzení psychického stavu. 26-letá dáma se obdobného jednání měla dopouštět již v minulosti. Žena na místě uvedla, že chce, aby na ní bývalý přítel žárlil. Policisté ji poučili, že to není nejvhodnější způsob a pokud se bude dál na veřejnosti obnažovat, tak by mohla skončit na služebně. Když už se zdálo, že žena pochopila a z místa odcházela, v poslední chvíli si svlékla kalhoty i spodní prádlo a ukázala hlídce obnažené genitálie. Dále už s ní nebyla řeč a nezbývalo, než paní zadržet. Vzhledem k tomu, že byla zjevně pod vlivem omamných látek, skončila nakonec v péči záchranářů a následně v protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění se bude s největší pravděpodobností zodpovídat z trestného činu výtržnictví. Přeji hezký den a naslyšenou.

0: Like to the Party, tohle je Venga Boys, 9.31, čas na zprávy. Katka připravuje bleskovky a my chystáme dopravu a počasí. Už za chvilku se na to mrkneme společně. Kdyby cokoliv od vás dopravy, neváhejte použít naši aplikaci Free Radio nebo telefon.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezkou středu. Policie v Brně našla varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže. Podezřívají z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vach a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: My se jdeme utkat s dopravou, jak to vypadá v Brně a okolí, kde máme nahlášené komplikace na Hlinkách. Stále pozor, křižovatka Vinařská, havarovala tady 2 osobní vozidla na místě policie. Pozor si dávejte, v Jerovnické ulici křižovatka se Sedláčkovou směrem na Vinohrady, tady se srazily 2 osobní auta a blokovány tu 1 jízdní pruh. Na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno, tak za nájezdem od Rajhradu došlo tady ke středu osobáku a nákladňáku, tady taky opatrně, počítejte možná ještě v místě s drobnou kolonou. No a pozor, Brno Svitavy u Krhova, tady se srazilo osobní auto s nákladním, blokován je tady 1 jízdní pruh, je to smrtelná dopravní nehoda, tak velmi opatrně očekávejte silný provoz. Ne-li u zavírku, kdyby náhodou jste tudy projížděli, tak nám prosím dejte vědět, jak to tam vypadá. Děkujem.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly pomaličku narůstat. Venku měříme 13 stupňů aktuálně, odpoledne 17 až 19 maximální teploty. Čtvrtek bude zatažený a deštivý. Maximální denní teploty se budou pohybovat kolem 14-15 stupňů Celsia. Od pátku ale pak teploty budou narůstat. Koukám, v pátek 17-19, sobotu 20 až 22, v neděli dokonce 21 až 23 a příští týden teploty i kolem 22 až 24 stupňů.

0: Skoro Meka je svoj běn. 9 hodin vám 40 minut. No a co nás čeká? Mám tady pro vás možnost skvělé výhry. Dva lupeny na Hvězdárnu Brno gratis. Stačí uhodnout tajemný film a ten tady bude už za chviličku. Prozradíme první nápovědu. K tomu Cedric Gervais, David Guetta, Would I Like To You, taky One Bit. A hrát bude Oli Murs anebo Luna Bailando. Tohle všechno je před námi. Pomaličku připravujeme tajemný film. Koukám se i na slavné osobnosti, které by třeba dnes oslavili nebo slaví narozeniny. Za chvilku prozradím první nápovědu. Od té se odpíchneme.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Rolando. Rok 1998, 90 za námi, 9 hodin, 58 minut. Aktuální čas nám ukazuje tady ve studiu, doufám, že máme úplně stejný. No a za chvilku je čas prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Ano, pár minut, jak po 10. dopolední startujeme.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Teď ta nejnovější muzika z hitparády, tohle je nový Galantis. 1, 2, 3, 4. Za chvilku bude hrát. Taky Vice a SK. A nebo Van Vendu Project, King of My Castle, další 90 před námi. Tipujte, hádejte, hledejte nápovědy. A hlavně vyhrávejte 2 lupeny do Hvězdárny Brno.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Free Radio 107 FM.

Ariana Grande, Side to Side a Nicki Minaj. 5:10 dopolední na Free Radio 107 FM. Ještě velká gratulace. Berta dneska slaví svátek. Tak všechno nejlepší. Pojďme na první nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Dneska to nebude film, dneska po dlouhé době si dáme seriál. Ano. Dobrodružný, komediální a pohádkový seriál, který pochází z Československa a natočen byl v roce 1980. Tohle je první nápověda. Tohle je seriál, který dneska budeme hledat. První nápověda za námi stačí. Přehled novinek za chvilku Steve Aoki, Vice a taky Showtek. Free Radio. Hudeb.

Showtek! Buja! Showtek! Buja! A ještě jednou. 15 minut po 10. dopolední ramena. Druhou nápovědu z tajemného filmu. Dobře poslouchejte. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, jak jsem v rámci první nápovědy prozradil, dneska hledáme po delší době seriál. Tento seriál má celkem 13 epizod. Časovka vždycky tak jedné epizody je kolem 29-30 minut. Jo, délka. Tenhle ten seriál poprvé začala vysílat Československá televize, a to 25. prosince roku 1980 jsme ji mohli poprvé zhlédnout v televizi. To by stačilo. Dvě nápovědy zatím venku. Třetí chystáme za chviličku. Teď novinka. Galantis. 1, 2, 3, 4. Budeme počítat.

Project and Feet All. Máme 10 hodin a 20 minut. Pojďme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Teď pár zajímavostí, přátelé. V roce 2013 byl režisér tohoto seriálu osloven, aby pro německou televizi natočil remake tohoto seriálu s kompletně německým obsazením, ale on to odmítnul. Kostýmy, který můžeme vidět v tomto pohádkovém seriálu, hradili západoněmečtí partneři. V roce 2014 proběhla v muzeu v Kroměříži výstava seriálových kostýmů a rekvizit. A ještě vám můžu prozradit, že hlavní představitelku nadabovala pro seriál Libuše Šafránková, která měla původně hrát hlavní roli. Ještě jako bonus, druhá hlavní role, to je mužská postava, tak v době natáčení tohoto seriálu měl tento muž velké problémy s nadměrným pitím alkoholu. To stačí. Tři nápovědy venku. Čtvrtou dáme za chvilku.

0: King of my castle 10:29. Pojďme omriknout bleskovky. Tentokrát Petra se stará o to, abyste věděli ovšem jako první. Máme pro vás čerstvé zprávy.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Na náměstí Svobody v pátek začne vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události budou také speciální skleničky. Vinobraní je v pořadí 6. a zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu Slavnosti Brno. Potrvá do 3. října. Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o 500 výjezdů více než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí. Situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Aby se hasičská technika k ohni s nás dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru. Moskevský soud poslal na 13 dnů do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Muž měl držet transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 000 rublů, tedy asi 15 000 korun. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře, zatímco Žabiny nastoupí v 18 hodin ve Stares aréně proti Červené zvezdě Bělehrad. Královo Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii a jeho soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak pojďme taky společně omrknout, jak vypadá doprava, kde pak máme problémy. Vidím Ostravská ulice, je to za sjezdem z Černovické. Došlo tady ke střetu osobního auta a nákladňáku, zdržení minimální. Na D1 195. kilometr, je to z Brna na Vyškov, tady se srazilo osobní auto a nákladňák, blokován je tady jeden jízdní pruh. Další komplikace o 2 kilometry dál. 197. je to u Brna ve směru na Prahu, to je opačný směr tentokrát. Tady došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla a blokován je jeden jízdní pruh. Jedovnická křižovatka Sedláčková, je to směrem na Vinohrady, tady je stále v řešení havárka 2 osobáků na místě policie. Ještě se podíváme taky na obchvatu Slavkova u Brna směrem na Brnou křižovatky se Špitalskou, tady havárka 2 osobáků. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv, zavolejte nebo použijte naši aplikaci. Koukneme ještě Krajhradu, tady jsme měli taky problém, aktuálně už je to vyřešený, takže tady ta cesta je v pohodě průjezdná. D2 hlásí kolonu v pravém pruhu od Olympie. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku máme aktuálně 15,5 stupně, odpolední maxima dneska 18 nebo 19 stupňů.

0: Dynamite, tady Italo Brothers, 10.40 a jdeme na poslední nápovědu z tajemného dneska seriálu. Někdy to měníme, občas, ano, seriál, film a tak dále. Přátelé, dorazila nám tady zpráva taky přes naši aplikaci, napsali jste, je to seriál nebo je to pohádka, ano, je to ta. Takže dotyčnímu, který jsem k nám psal zprávu přes naši apku, tak můžu potvrdit, je to správně, jenomže my bereme telefonní posluchače, ano, kdo se dovolá jako první. Ale na to ještě čas, protože teď vám teprve prozradím tu nápovědu poslední. Dneska jsem koukal, kdo ze slavných osobností slaví anebo by oslavil narozeniny. Bavme se o herci, který už bohužel mezi námi není. Úžasný herec František Filipovský. Tady hrál jednu roli. Ta filmová jeho role, nebo respektive jméno filmové, on tady hrál čerta, který se jmenoval Blekota. Blekota. A právě tuhletu postavu v tomto seriálu stvárnil František Filipovský, který se narodil 23. září roku 1907. Opustil nás 26. října roku 1993 ve věku 680 let. Tak jako malou vzpomínku jsem se rozhodl, že dnes budeme hledat právě film, ve kterém, nebo seriál, ve kterém František Filipovský účinkoval. A my se jdeme podívat teď na telefonní linku. Tajemný film. Kdo pak se dovolá jako první a prozradí správný název toho dnešního seriálu, tak má u nás poukázku pro dvě osoby nebo dva vstupy na Hvězdárnu Brno. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Ahoj, tady Honza.
0: Honza. Honza, dneska to bylo jednoduchý, že?
1: Bylo.
0: Tak pojď na to, co jsme to dneska hledali, prosím tě, za seriál?
1: Arabella.
0: Arabella. A to je... No, správně. Tak gratuluju moc. Je to tvoje. Kdy jsi byl naposledy na Hvězdárně?
1: No, já myslím, že to tak rok bude.
0: Rok bude. Tak si to zopákneme, vem děcka, Hvězdár na Brno, dvě stupenky. Máš je tady u nás, moc gratuluju a nepokládej, prosím, jo?
1: Děkuji.
0: Nemáš zač. Arabella, to byl dnešní seriál, který jsme hledali. Našli se další prachy.
2: Hledá se majitel. A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: I ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: za námi Markou, máme 10 hodin 57 a půl minuty, aktuální čas.
1: Krajské reality, realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
0: Tadle delegace jede ven bavit. A valíme my na Jadran společně s Michalem Kury. Rád bude taky Rehab. A nebo Bass Hunter, Dota. Za 2 minutky, 11:30, mrkneme na celebritky, koukneme nejenom k nám, ale taky do zahraničí. Tak buďte s námi, za chvilku prozradím, za kým půjdeme na návštěvu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Free Radio 107 FM.

Midland, John Ryan, Fireball. 9,5 minuty po 11. Za kým půjdeme dneska? Přátelé, koukneme na zveřejněné tragické okolnosti úmrtí syna Cindy Crawfordový Presleyho, který zemřel ve svých 27 letech. Už jsou venku podrobnosti. Koukneme na to za chviličku a mrkneme se i sem k nám do České republiky na jednu takovou vtipnou událost. Zdeněk Godla míří do politiky. Tak prozradím vám to za chviličku. Buďte s námi. Free Radio.

0: na Fee Radio.
1: Přátelé, 16 minut po 11. dopolední byly zveřejněny tragické okolnosti úmrtí syna Cindy Crawford Presleyho, který zemřel ve věku 27 let. V průběhu pondělního večera byly zveřejněny bližší okolnosti úmrtí právě syna top modelky. Podle magazínu People mělo být příčinou tragické události předávkování v kombinaci s zástavou srdce. Magazín dle nahrávek, které získal, uvedl, že policie v Santa Monice zaznamenal telefonát v neděli ráno v 9.35 hovořící o srdeční zástavě v bloku 1000 na Baker Street, kde se nachází luxusní odvykací a terapeutické zařízení, ve kterém právě se měl Presley nacházet. Presley dlouhodobě bojoval se závislostí na návykových látkách, depresemi a panickými atakami. Zemřel v detoxikačním centru na předávkování. No, jak se k těm věcem v tom centru mohl vlastně dostat? To už není otázka, kterou my vyřešíme, ale asi to bude řešit policie, protože toto je velmi zajímavý případ. Člověk jde na odvykačku a zemře na předávkování léky. Tak, život už mu to nikdo nevrátí, bohužel, ale tady aspoň známe příčinu. Že zatím nebyl nikdo jiný. 18 minut po 11. Pokračujem. Michal Kury, Weekend, Vejz Hunter, za chvilku i čerstvé zprávy.
0: Free Radio.

0: Toto, Bass on Truck.
1: Don't worry, be happy.
0: A my valíme dál, jdeme na zprávy, je tady Petra, prozradí nám čerstvé info, za chvilku doprava a počasí.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Pěkné dopoledne. Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v divadle Husa na provázku zahájí festival Seriál Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský se scénáristou Petrem Kolečkem, ale také někteří herci, třeba Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla a Matěj Hádek. Festival potrvá do 28. září. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Po dnešku se však dny začnou zkracovat a noci do zimního slunovratu 21. prosince zase prodlužovat. Hladový 29-letý řidič z australského státu Queensland dostal pokutu téměř 17 000 korun za to, že si za volantem mazal pečivo máslem a řídil koleny. Zdůvodňoval to tím, že byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. K pokutě navíc dostal i 3 trestné body. Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už 4. medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A my jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak se neváhejte ozvat. D46, kilometr 2,5, je to ve směru na Olomouc, stojí tady porouchaný kamion. Na dálnici D1 na 197. kilometru u Brna směrem na Prahu došlo tady k nehodě nákladního vozidla, blokován je tu jeden jízdní pruh. Ještě se jdeme podívat do Opavské ulice v Brně, je to za sjezdem z Černovické, došlo tady ke střetu osobního auta s nákladňákem a další problém na 195. kilometru, je to z Brna na Vyškov, tady se srazilo osobní auto s nákladňákem, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
8: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
6: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak během rána, dopoledne sluníčko, to už je fuč, teď tam máme zataženo, teplota je ale venku na 17 stupních, odpoledne možná na těch 18-19 se vyšplháme, každopádně zítra bude chladno, denní maxima 14 až 16, zataženo a dešťové přehánky.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Ale Fresh Swimmer Survivor 11.40 jdeme mrknout na celebrity.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Přátelé, jdeme se kouknout za Zdeňkem Godlou. Někomu to může připadat pomalu jako postavené na hlavu. Každopádně se ukázalo, že herec Zdeněk Godla se chce vydrápat na politickou funkci. Kandiduje do zastupitelstva města, kterému dluží peníze. Přitom úředníci obce, kterou chce Godla ovládat, soud opakovaně žádají zrušení jeho oddlužení pro nespolehlivost a nepoctivý záměr. Jak se ukázalo, Zdeněk Godla kývl pro uskupení pro Chomutov. No a kdyby uspěl, tak by zasedl zastupitelstvu města a mohl by spolu rozhodovat o jeho řízení, utrácení a podobně. V krajním případě si lze představit i výhru jeho partaje s tím, že by z něj udělali hlavního pokladníka města. Maze. A Zdeněk Godla dneska přijede do Brna. Tak zdravíme. Tohle budeme sledovat, to nás baví. Alessandra Amoroso, za chvilku Master Blaster.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Nostro blostro Hypnotic Tango. Petra je tady.
1: Krásné. Už odpoledne ještě ne, ještě 10 minut.
0: Dopoledne ještě, dobře. Přátelé, jedna čerstvá dopravní nehoda, o které byste měli vědět, teď aktuálně po dálnici D2, kdo jede ve směru na Brno, tak od 5. až po 0. kilometr. Tady máme čerstvou dopravní nehodu. Právě na tom 3. kilometru se stala nehoda 3 nákladňáků. Ajaj, tak dávejte na to pozor. Končí to, tady je napsáno, končí za 4 hodiny. Tady, jestli se tam rozsypal náklad.
1: Se to bude...
0: Vypadá to divoce a byli bychom hrozně rádi, kdyby náhodou jste třeba jeli okolo anebo zrovna trčíte v té koloně, tak nám zavolejte, jak to tam vypadá. Jestli je tam vysypaný náklad, tak je to v prčicích, že jo? Ale ono zase na druhou stranu 3 nákladňáky, když se srazí, tak to taky není žádná slava, než se to odtáhne. Tak jak to tam vypadá na místě? Kdybyste jeli okolo, klidně zavolejte sem k nám na naší dopravní linku nebo použijte naši aplikaci. Někdo nás tady prozvánil, teď v rámci bankovky, tak bankovku si přesuneme. Mm-hmm. A teď vám prozradíme, co vás ještě čeká. Nebyl double?
1: Ano.
0: A nebyla kometa? A kometa bude v nejbližších hodinkách, tak se na to určitě počkejte. Buďte s námi i v dalších minutách, to už tady bude Peťa a další skvělý hity. Mikolas a Trips, hrát bude taky Felixe na Kaskáda. A nebo Billy Moore. A jak se koukám do našeho rozpisu pátrání po ztracené bankovce, potom 5 litrů, venku jsou 3 čísla. Ještě 3 nám zbývají. Někomu z vás ten 5 litr nadělíme. Tak dobře poslouchejte.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

Chris Cross z Amsterdamu Sugar na Free Radio po 12. hodině. S vámi v tuhle chvíli už já, Peťa Hládková. Středa s datem 23. září, to je dnešní den, svátek slaví Berty, přejem všechno nejlepší. V Brně obnovili byt z první republiky, zachoval se včetně nábytku na míru a více o tom za chvíli. Free Radio.

0: Free job
1: na Free Radio.
2: Brze práce, na to si ještě počkáme. Každopádně Brně se veřejnosti tak otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Herdanových. Interiér ve třetím patře domu na Hlinkách 46 se dochoval téměř beze změn, včetně vestavěného nábytku. Po několika leté obnově se pak vrátilo do podoby z 30. let minulého století. A unikátní prostory nyní právě zpřístupnili veřejnosti zástupci radnice společně s muzeem města Brna a restaurátory. Tak to máme novinku v Brně, teď už Mikolas a Trips.
1: Free Radio. 107 FM.

0: Glamour na Free Radio, my jdem na další muziku, jakáže se chystá k vašim uším. Budou to Martin Solvy a GTA. Zamíříme i za Minelli. Zazníme Macklemore a Ryan Lewis za chvíli, Peťa a zprávy.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Přeji hezkou středu. Ředitel divadla Radost Pavel Hubička, který neuspěl ve výběrovém řízení na nové vedení, zvažuje právní kroky. Radní Brna na doporučení výběrové komise minulý týden rozhodli, že Hubičku od nového roku ve funkci nahradí Tereza Ondrová. Podle Hubičky konkurs nebyl spravedlivý. Ke komisi se prý dostala scenzurovaná a zkrácená verze jeho koncepce. Výběrové řízení by se podle něj mělo zrušit. Za Hubičku se postavil herecký soubor i odborová organizace. Magistrát pochybení odmítl. Chystaný zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách může dopadnout také na dětské GPS hodinky. Část rodičů namítá, že je dětem pořizuje právě místo telefonu, aby je mohla v případě potřeby lokalizovat a dítě mělo možnost přivolat pomoc. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek budou moci nastavit školy. Nová americká vojenská základna v Polsku bude mít jméno po současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Oznámil to polský prezident Karol Navrocky. Trump zatím neupřesnil, jaké jednotky by se do Polska přesunuly. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: D46, 2,5 kilometr ve směru do Olomouce. Tady potkáte poruchaný kamion. A komplikace jsou hlášeny z D2, konkrétně na 3. kilometru směrem do Brna se srazila 3 nákladní auta. Kolona měří přes kilometr, tady opravdu počítejte s velkým zdržením.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme 17 stupňů, během odpoledne očekávejte spíše projasňování oblohy. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 17 stupních opět a očekávejte slabé dešťové srážky. Teď Martin Solvay a GTA.

Malý Golding nám právě na Free Radio doznívá. Teď už taky přichystaní Sam & The Wolf pro všechny, co jsou aktuálně na cestách. Tímto zdravím taky Peťu a její kamošky, které vyráží do Albánie, tak se to tam holky pořádně užijte. Jsme rádi, že ladíte Free Radio. No a takovou tematickou právě posílám teď.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Rodinný animák Kojot vrací úder s legendárním hrdinou. Poté, co Kojot Velda při své honbě na ptáka uličníka utrpí sérii zranění způsobených vadnými výrobky jedné společnosti, najme si neméně smolného lidského právníka Kevina, aby korporaci zažaloval. Tu však zastupuje Kevinův bývalý šéf, který má za úkol utajit před veřejností něco daleko většího, než je pár vadných produktů. Rodinná komedie s vysokým hodnocením a oblíbeným hrdinou v hlavní roli, to je film Kojot vrací úder.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107

0: Beyoncé a Jay-Z na Free Radio ve 12 hodin a 58 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
0: A přichystá nám už i další muzika, už za chvíli Felix Jana Show. Zazní Ava Max. Nebo Ed Sheeran.
2: Free Radio 107 FM.

0: Eva Max na Free Radio, my jdeme soutěžit.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Na dráti už Honza, kterému přijí krásné odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Pokud jsi majitel 5000 bankovky, kterou jsi ztratil a chceš ji zpátky, musíš znát její sériové číslo zleva doprava. Jsi připraven sdělit mi to první?
2: Jsem připraven.
0: Tak povídej.
2: Tak první by měla být 0.
0: První je 0, samozřejmě. Druhé číslo také známe, jaké to je?
2: 7.
0: Je to 7. Třetí číslo je jaké, prosím?
2: Třetí 9.
0: Je to 9. No a teď to čtvrté, které ještě nikdo neuhádl. Tak pojď, já ti budu držet palce.
2: Tak 8.
0: 8. 8. je pravda, že ještě nikdo netipoval, tak to zkusíme. A 8. to bohužel není. Měj se krásně, užívej zbytek dne a zase někdy
2: taky,
0: zavolej.
2: Taky, ahoj. Ahoj. Free Radio.

0: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková. Ta vám prozradí, čím se strážníci museli zabývat.
1: Krimi zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
2: Krásný den vám, jsem posluchačům Free Radio. Dva muži a jedna žena si úterý odpoledne podle svědkyně zřejmě neoprávněně nakládali na nákupní vozíky další železné tyče z probíhající rekonstrukce domu v Černovicích. Strážníci dosíli trojici poměrně rozměrným nákladem nedaleko. 43-letá žena společně s 39-letým a 24-letým mužem strážníkům tvrdili, že byli domluveni se stavařem. Jeho jméno ale neznali a neměli ani žádné potvrzení. Lidka se rozhodla si jejich slova ověřit a doprovodila je zpět na staveniště, kde kontaktovala osobu odpovědnou za probíhající práce. Muž strážníkům pověděl, že trojici nedovolil kovové liště odvést a nikdy předtím ji neviděl. Způsobenou škodu dělník odhadl zhruba na 1300 korun. Strážníci nejprve přiměli trojici náklad z obou vozíků sundat a vrátit ho zpátky na své místo. Hned na to všem třem vysvětlili, že jsou podezřelí z majetkového přestupku a případem se budou dále zabývat úředníci. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno, přeji vám všem krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Gala a Freed from Desire z roku 96 nám právě doznívají. My se jdeme poslechnout, jaká další muzika vás čeká. Těší se na vás už za chvíli Italo Brothers. Budou to je Switch Disco Rehab a Semfel. Nebo DJ Tonka, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné odpoledne. Na dnešek připadá Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na zeleném trhu bude proto při této příležitosti nasvícena tyrkysovou barvou. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu, který tam má vzniknout. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bílý dům oznámil spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Krejčíkovou v poslední době trápí zdravotní potíže často. Loni měla opakovaně problémy s kolenem. Letos nehrála 3 měsíce kvůli zranění stehna a v červnu kvůli nemoci nenastoupila k finále na turnaji v Nizozemsku.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
4: Pozor si dávejte na trase mezi Svitavami a Brnem. Na úrovni Voděrad došlo ke střetu osobního auta s nákladním a provoz je zde řízen kyvadlově. Kolona se tvoří v obou směrech. Na D2 se stále ještě došetřuje dopravní nehoda 3 nákladních aut na 3. kilometru ve směru na Brno a na D1 na 183. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané osobní auto.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
4: 18 stupňů máme venku, zítřejší denní maxima se budou taktéž pohybovat kolem těch 17, 18 a očekávejte, že může drobně pršet. Teď Italo Brothers.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Jste elektrikářen, instalatér, nabízíte úklid, masáže, drobné opravy v domácnosti, péči o zvířata nebo třeba pomoc seniorům. Hledají právě vás, vítají také doučování, zahradnické a kosmetické služby i jakoukoliv další dovednost, kterou můžete nabídnout ostatním. Sami si určujete svou hodinovou sazbu, kdy pracujete a které zakázky přijmete. Vaše sazba zůstává základem vaší odměny. Dělejte, co umíte, v čase, který vám vyhovuje, a zájemci se můžete hlásit na vedlego.cz. Stejný kontakt, stejné informace najdete i na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Free Radio 107 FM.

0: DJ Tonga Shinous z roku 96 na Free Radio ve 13 hodin a 54 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A jdeme na další muziku, už za chvíli BB Rexha a Faithless. Zazní Mike Candy. Nebo Marlon Hofstadt.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: A startuje nám hoďka plná tipů, kam vyrazit. Jeden posílám už právě teď.
4: Free Radio. Kam vyrazit?
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Nápoj lásky nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. A inscenaci Geniální nápad nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Kamera zit.
1: Pátý ročník oblíbené akce Guláš Fest v údolí oddechu, kdo byste nevěděli, je to na pomezí Bystrce, se uskuteční tuto sobotu 26. od 10 do 18 hodin a soutěžit bude 9 týmů. O vítězství pak rozhodne hlasování diváků a hlasování odborné poroty v poměru 1:1. V 10 hodin se to všechno otevírá, startuje, v 11 hodin je tam připravený program pro děti, který se jmenuje Divadlo Kejkle, následně se otevře venkovní bar, zahájí se akce, představí se týmy, zahájí se degustace a začne začátek hlasování diváků. Poté bude koncert kapely Standa Band, představení poroty, vyhlášení výsledků Guláš Festu. Další koncert, no a věřím tomu, že si to parádně užijete, tak určitě doražte. Teď už Lens Savaly a Rita Ora na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rytmu Dynamik na Free Radio, jdeme na další muziku, jakáže vás čeká. Těší se na vás Geoda Silva. Budou to i David Guetta a Sam Martin. Nebo Bass Hunter, za malou chvíli si počkejte na zprávy.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra Sejtek Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Známka by měla platit 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu dostane k posouzení Senát. Koláčkovo náměstí ve Slavkově čeká 2letá rekonstrukce. Stavební práce mají začít 30. září a podle současného plánu potrvají do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené. Změny se dotknou také dopravy a parkování v okolních ulicích. Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a San Paula, se představí v základní skupině B v Edmontonu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Denníčka 189. kilometr směrem na Brno. Tady blokuje pravý jízdní pruh porouchaný autobus. Kolona už má přes 2 kilometry. Na 183. kilometru ve směru do Prahy tady stojí porouchané osobní auto. D2 11. kilometr ve směru do Bratislavy tady bouralo osobní auto s nákladním. A stále se ještě došetřuje dopravní nehoda, která se stala na 3. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. 3 nákladní vozidla zde v sobě máme. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Brno hlásí 18 stupňů, zítra bude oblačno až zataženo. Počítejte s tím, že by během odpoledne mohlo i sprchnout a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat na 18 stupních.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: 3 Radio. Kam vyrazit?
2: S blížícím se podzimem postupně Svět Bludišť v Drnholci připravil jednu z nejoblíbenějších akcí roku, a to Svět dýní. Celý areál se proměnil v jeden velký dýňový svět a vy budete moci nasát tu pravou podzimní atmosféru plnou oranžových barev, dýní a všeho, co k podzimu patří. Akce trvá do 17. listopadu, určitě se zastavte.
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Safri Duo na Free Radio přesně ve 14 hodin 55 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A už za chvíli Fly Project. Dáme si i novinku od Morandy. Zazní i Jack Style a John.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
0: No a naproti mě už taky Lukáš, kterého vítám v éteru Frýčka. Přeji krásné odpoledne. Ahoj!
4: Já děkuji za tohle nádherné přivítání a můžu říct, že jsem vlastně připraven na cokoliv, co na mě vybalíš, jako v té konverzaci.
0: Aha, dobře. Tak prosím tě, dneska máme podzimní rovnodennost. Pověs nám o tom něco v rámci zeměpisného hlediska.
4: Vůbec nic o tom nevím.
0: No tak to si moc neuspěl. Tak jo, tak já se těším.
4: Podzimní rovnodennost.
0: Říkal jsi, no, že na tebe můžu vybalit cokoliv a ty
4: dobře,
0: nám k tomu něco řekneš.
4: Vím, že to je dneska, viděl jsem to včera v kalendáři.
0: Ano.
4: A znamená to...
0: Že začal podzim. Tak jo, no, tak já se těším zase zítra. Teď už Lukáš do 20. hodiny.
3: Free Radio 107 FM.

15. hodina, k tomu 6. minuta, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, přeji krásné odpoledne. Máme tady další hity jako Morandi, Miskali, Aleluja, The Colors, Una Ragazza, Una Ragazza, nebo taky pana Alexe

0: Frajer nebo loser?
1: Free Radio 107 FM v rámci odpolední Free Party, další situace, která se stala, odehrál se příběh. Je to teda příběh z Austrálie. Poslouchejte pozorně, sami se rozhodnete, jestli ten člověk je frajer nebo loser. Muž z australského státu Queensland dostal pokutu 1104, mohlo to být 107, že? 1104 australských dolarů, tedy zhruba 16 700 korun za to, že si v pondělí 7. září při řízení auta mazal bagel máslem. Incident se stal ve městě Toowoomba, které se nachází asi 100 kilometrů západně od Brisbane. Podle policie byl 29-letý řidič z tamějšího předměstí přistižen, jak řídí koleny a zároveň si maže máslem zmíněné kulaté pečivo. Muž s dočasným řidičským průkazem policii řekl, že mu kručilo v břiše, uvedl tak australský web ABC. Vím, že to bylo hloupé, ale měl jsem hlad. Pracuji už od rána, uvedl řidič. Policista mu odpověděl, že nechápe, jak ho mohlo napadnout, že by to při takovém provozu mohl být dobrý nápad, a také mu oznámil, že navíc řídí neregistrovaný automobil. K pokutě pak šofér navíc dostal ještě na 3 trestné body. Řidič by vždycky měl věnovat plnou pozornost tomu dění před sebou a dění na silnici. Sundání rukou z volantu a věnování pozornosti jiným činnostem než řízení, a to i při něčem tak zdánlivě neškodném, jako je příprava jídla, může mít vážné následky, uvedla právě zástupkyně velitele okresní policie Kelly Henleyová. Žádné jídlo, žádná textová zpráva ani žádné jiné vyrušení nestojí za to, abyste ohrožovali bezpečnost svou nebo ostatních účastníků silničního provozu. Připomněla hlavní bezpečnostní zásadu a znovu zdůraznila, že ruce řidiče při jízdě zkrátka patří na volant. Tak na to myslete, 15 hodin 15 minut, opatrně na silnicích.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Dnes odpoledne na Free Radio, přesný čas 15. hodina 29. minutka, před námi další bomby, dá se říct, ano, například Lighter, Galantis, rozhodně bomba. Navážeme dalším hitem Living on Prayer od Captain Jacka. Do třetice taky Charlie XCX. A její pecka Good Ones. Blíží se půl čtvrté, před námi doprava.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Je to rychlý přehled aktuální dopravní situace. Free Radio 107 FM vás zdraví, přejeme hlavně bezpečný dojezd. Opatrně dálnice D2, 11. kilometr ve směru na Bratislavu, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, kolona měří přes 1 kilometr. Dálnice D1, 189. kilometr směrem na Brno, tady blokuje pravý jízdní pruh porouchaný autobus, kolona má zhruba 2 kilometry, takže tady rozhodně i trpělivost. D1, tentokrát kilometr 183. je to ve směru na Prahu, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Dálnice D2 na 3. kilometru směrem na Brno, tady se srazila dokonce 3 nákladní auta. Kolona měří přes 1 kilometr, opět nervy z oceli a hodně trpělivosti. Intenzita provozu v centru, provoz je tam na čtvrce, to znamená čekací doby na hlavních tazích klidně od 5 až do 10 minut. Nic neobvyklého, co byste nečekali, silnější provoz samozřejmě Židenice, Gajdošova, v okolí taky Jedovnické a Žarošické, na jihu Brna komplikace hlásíte na Jihlavské ulici, silnější provoz Vídeňská, Poříčí, samozřejmě i Zvonařská opuštěná, no a na Kolišti na Křenové ulici, taky na Milady Horákové v okolí Moravského náměstí a k tomu na Knížské ulici, jako každé odpoledne očekávejte zdržení klidně, jak jsem říkal, od 5 až do 10 minut. Tolik tedy k aktuální situaci v dopravě. Ještě jednou šťastnou cestu všem, co někam míříte. Jeďte opatrně a v klidu. Pokud máte další info, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Ještě mrkneme taky na počásko, ať víte, co si oblíct. Teploty v Brně aktuálně příjemných 18,5 stupně. K večeru je to na 16 stupních. Večer i noc by měla být bez deště, bez přeháněk i bez bouřek. I přesto ale noční teploty propadnou na pouhých 9 stupňů Celsia. Zítra počasí docela podobné tomu dnešnímu, akorát bude víc oblačnosti. Dopoledne zataženo, odpoledne a večer se nám to trošku roztrhá na polojasno. Zítřejší maxima teploty mezi 16 a 17 stupni a zítřejší noční teploty pouze okolo 8 stupňů Celsia. Tohle už jsou Galantis ve spolupráci s 5 Seconds of Summer, skladba Lighter, přesně 2 minutky po půl čtvrté.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Free Radio 107 FM.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Rovnou do toho skočíme. Chytrosti, moudra, zajímavosti celého světa a z různých koutů světa. Mám tady opět dneska několik takových jako vybraných kousků pro vás do dnešního odpoledne a třeba zajímavost číslo 1. Lidé čtou z obrazovky o 25% pomalej než z papíru. Nevěděl jsem to, netušil jsem to, ale je to velká zajímavost. Další věc je, že většina lidí se bojí pavouků více než smrti. Já teda nevím, jako s pavoukama jsem celkem v pohodě, u smrti je to trošku jako ostřejší téma, ale do téhle skupiny tedy asi nezapadám, ale je to podle výzkumu, že většina lidí se bojí pavouku více než smrti dokázáno. No a na závěr, tady mám něco, hlavně zejména teda pro věřící posluchače Free Radia, můžete poslat pohlednici z pekla. Na Kajmanských ostrovech totiž existuje městečko Hell, které má vlastní poštu, takže i pohled z pekla jde opravdu poslat.
0: Odpolední free party nejen v éteru, ale také na Facebooku. Čekáme tě na facebook.com/freeradio.

0: 16 hodina 45. minutka, krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM, dohrávka Scarby Dreamer, no a před námi kino novinky. Přiběhne Janička a řekne nám, co aktuálního můžete potkat v kinech. Pokud máte rádi kino a chystáte se vyrazit, tady je pár tipů z Free Radia.
1: Free Radio, novinky v kinech. Rodinný animák Kojot vrací úder s legendárním hrdinou. Poté, co Kojot Velda při své honbě na ptáka uličníka utrpí sérii zranění způsobených vadnými výrobky jedné společnosti, najme si neméně smolného lidského právníka Kevina, aby korporaci zažaloval. Tu však zastupuje Kevinův bývalý šéf, který má za úkol utajit před veřejností něco daleko většího, než je pár vadných produktů. Rodinná komedie s vysokým hodnocením a oblíbeným hrdinou v hlavní roli, to je film Kojot vrací úder.

0: Evropě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Rádio 107 FM, dohrávka skladby Only Thing That Matters. Za okamžik pokračování odpolední free party. Přesný čas 15 hodin 54 minut.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Je to tak. Čas letí, čas kvapí. 5 minutek před 16. hodinou se podíváme v ukázkách na to, co vás čeká v následujících asi 10 minutách v éteru Free Radia. Řekl bych, že docela zábava bude. Hedegaard a Arash jsou připraveni i se svým hitem Say My Name. Jako další si dáme LOA se skladbou Good Time.

Středeční odpoledne, 16. hodina, k tomu 6. minutka, před námi krásné kousky, objeví se Miley Cyrus a Dua Lipa společně, je to spolupráce s názvem Prisoner, k tomu taky Livingston, Nightlight a celou tuhle hodinku odstartujeme společně s horkou novinkou, která se jmenuje Gone Too Far. Spolupráce Chase and Status a taky zpěvačka Debbie. No a těšit se pomaličku můžete i na covery a remixy, které už se pro vás chystají. Hezké odpoledne! Free Radio.

0: Pinku.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
2: 16. hodina, 17. minutka za 10 vteřin, před námi kavry a remixy. Dneska opět lahůdkový remix pro všechny posluchače Free Radia. Pro nikoho jiného to není dneska. Pokud ladíte Free Radio přes internet, zdravíme na freeradio.cz. Pokud nás posloucháte přes aplikaci, tak posílám pozdravy taky všem vysmátým lidem, co ladí Free Radio přes aplikaci, protože pokud ladíte Free Radio, zákonitě musíte mít dobrou náladu. Pokud ne a naladili jste 107 FM teprve teď, tak si držte kloboučky, dejte si to pořádně na plno volume doprava, jak se říká, protože v rámci dnešního remixu si myslím, že byste se mohli opravdu tak jako hezky uvolnit a zaposlouchat se do toho songu, protože dneska si ukážeme, co všechno se dá s muzikou dělat a kam až dokážou některé remixy u některých slavných hitů zajít. Já jsem vybral dneska extrémní zpátečku, zajímavé spojení, ne extrémní zpátečku, ale jakoby extrémně dobrou zpátečku, a je to Billie Jean. Ano, ano, ano, já už to slyším, a toto remixy Luky, ne, no tohle jako... Není to dobrý, známe to, houseový remixy, jako je to tak strašně známá věc a tak strašně známý vokál, že se samozřejmě hromady DJů a spousta producentů pokoušelo udělat kvalitní remix Michaela Jacksona na ostatního skladby, ale i hlavně na tuhle, na Billie Jean, a tam jako by ten song je tak nadčasový, že tam jako není jako co zlepšovat. To je, v tom jsme zajedno, to je jasná věc. Billie Jean je a bude vždycky Billie Jean v originále od Michaela. Ale mám tady přece jenom na dnešní rubriku Kavry a remixy verzičku, která by vás mohla jako malinko zaujmout, že už jenom jakoby z toho pohledu, jak jsem říkal, co všechno se dá s muzikou dělat. Takže ukázka originálu, to jako úplně není potřeba, já vím, ale... Takhle tady originál, no a my se na to podíváme dneska jako v malinko jiné, řekl bych tak hezky, roztomilejší verzi. Pojďme na to. Michael, Billie Jean, kavry a remixy Free Radio.

0: to zkrátka krásně, veselý, energický. Covery a remixy na 107 FM, tohle je, přátelé, velmi, velmi příjemný remix. Je to zhruba 5-6 měsíců starý, takže jako žádná horká novinka, půl roku stará záležitost, ale já jsem se nemohl pomoct a dneska jsem vám to prostě chtěl pustit. Michael Jackson, Billie Jean, Afro House, Tribal Club Edit. Nevox dělal tento celý remix, takže Michael Jackson, Billie Jean, Afro House Remix, Nevox. Covery a remixy končí, já doufám, že se vám tato verze líbila, před námi Farouko a taky Milk & Sugar, Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: takhle krásně vám hraje Free Radio 107 FM v rámci odpolední Free Party Faruko. Tohle byla horká, také aktuální novinka v éteru Free Radio. Je to skladba s názvem Madrid. Pokud se vám líbí, můžete pro Madrid hlasovat taky v hitparádě 107. Fríčka. Čas 16. hodina 26. minutka. Před námi luxusní zpátečka z roku 2000. Podíváme se na bombu Hajdu od Košín. No a pár tipů, kam vyrazit, a za malou chvilku taky aktuální zprávy z brněnské dopravy.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Nápoj lásky nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. A inscenaci Geniální nápad nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Svátečka z přelomu milénia, tedy Košín a skladba Hide You. No a my se přesně o půl páté podíváme na dopravní situaci, připojíme taky informace o počasí a po počasí hnedka zpátky do odpolední free party, kde se objeví například skladba I Like The Way You Kiss Me od Artemas. S dalším kouskem potom Becky Hill, Chase and Status, dáme si Disconnect. Já doufám, že vám spojení funguje na 100% a že vás dnešní odpolední free party hezky doprovází u toho, kde a co právě děláte. Ať už je to práce, nějaký osobní soukromý koníček, anebo třeba čas s přáteli, s rodinou, tak posíláme tuhle energickou petardu v podání Chase and Status a taky Becky Hill. K tomu ještě energie, Bia a Ava Max. Skladba Energy v rámci dnešní odpolední free party za okamžik. Teď ale aktuální zprávy z dopravy. Vyrážíme na silnice.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis www.jene.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Jsou tu aktuální zprávy z dopravy Free Radio 107 FM. Vás zdraví samozřejmě i na cestách. Pojďme se podívat na tu situaci, která teda vůbec není veselá. Komplikace stále přibývají. Dálnice D1 195. a půl kilometr u Brna ve směru na Ostravu. Je to od Prahy, tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Počítejte se s držením v přerušovaných kolonách zhruba od 174. kilometru. Brno Tuřany, Kaštanová ulice u Lidlu, tady bourala 2 osobní auta. Projíždí se tam s omezením, buďte opatrní. Dálnice D2 11. kilometr směrem od Bratislavy, tady, pardon, 11. kilometr ve směru na Bratislavu, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, kolona měří přes kilometr, máme k tomu za okamžik ještě hlasové zprávy, podíváme se na ty detailní situace. D1, 189. kilometr směrem na Brno, tady blokuje pravý jízdní pruh porouchaný autobus, kolona má přes 2 kilometry a stále bude narůstat. Další komplikace, D1, 183. kilometr ve směru do Prahy, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Podíváme se na situaci v centru města Brna, tady velmi silný provoz právě na jihu Brna, Vídeňská ulice zasekáno jak směrem do centra, tak i z centra, Jihlavská ulice, kratší kolona i aktuálně na Černovické, to v obou směrech, jednak kolona na Černovické směrem na Hněvkovského a jednak také stojí Černovická směrem na Olomouckou a Ostravskou ulici. K tomu se napojuje další kolona, která vás čeká v Židenicích, stojí to na Karlové i na Gajdošové, no a kratší kolonu očekávejte také v centru města Brna, ať už je to Křenová ulice, nebo taky Milady Horákové, nebo Moravské náměstí, a nebo přímo Koliště. Opatrně také na Poříčí, v okolí Mendlova náměstí velmi silný provoz, křížová Poříčí a vůbec křížení tady v okolí Vídeňské ulice, no a k tomu další kolona, kterou potkáte na Kněžické ulici. Tady opravdu trpělivost a nohu z plynu. Další informace máme přímo z aplikace Free Radio, kde jsou od vás hlasové zprávy. Moc krát děkujeme, mrkneme se na to.
4: Nazdárek, ta dálnice na tu Bratislavu, tak je to, kamiony stojí od 5. kilometru a osobáky od 6. a stojí tam 5-6 kilometrů, takže kdo můžete, tak to objeďte. Nazdar.
0: Nazdar, nazdar, díky moc za tuhle informaci. Další zprávy, které máme v aplikaci přímo z terénu, jsou tady.
5: Ahoj, tady Petr. Vídeňská směrem z Brna stojí víceméně přerušovaně, to vypadá až do Rajhradu. Jo, je to někde od Futura, tak když můžete, tak jeďte někudy mají lidma.
0: Tak to byla informace od Petra, komplikace na Vídeňské, stojí to někde od Futura až po sjezd na Rajhrad. Za veškeré informace moc krát děkujeme, ještě jednou připomínám, pokud máte podobně zprávy z terénu, jste přímo na místě a vidíte, jak ta situace vypadá, tak využijte dopravní linku Free Radia a nebo rovnou posílejte informace jako chlapi tady přes naši aplikaci. Děkujeme!
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: V centru Brna máme stále příjemných 18 stupňů Celsia, kolem 7 večer teploty propadnou na 13 stupňů Celsia, noční teploty pouhých 9 stupňů Celsia. Během dnešního večera ani během noci by neměly přijít deště, ani přehánky, ani bouřky. Zítra trošku přibude oblačnost, dopoledne zatažená obloha, odpoledne a večer vyjasňování až na polojasnost, snad se nám to hezky roztrhá a snad si zítra odpoledne užijeme sluníčko. Teplotní maxima někde mezi 16 a 17 stupni a zítřejší noční teploty pouze okolo 8 stupňů Celsia. 6,5 minutky po půl páté pokračování odpolední free party, před námi Becky Hill, Disconnect, Lukyho vtípek a právě teď taky I like the way you kiss me a Artemas, Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

Minutka po 3:45 odpolední Free Party pokračuje, no a v Brně tady je živo. Varnu měl v kontejneru a kromě drog muž ukrýval i půlku zbrojnice. Bylo tam toho opravdu docela dost. Mačety, kuše, policejní uniformy i suroviny k výběru pervitinu, k výrobě pervitinu. 21-letý, pozorně poslouchejte, teprve 21-letý muž doplatil na drogy ukryté v autě. Kromě těch totiž brněští policisté našli také klíče, jež je dovedli až ke skladovacím kontejnerům. No a ty byly plné pokladů, tedy pokladů samozřejmě z pohledu policie. 21-letému muži se během pouhých 3 dnů život obrátil úplně na ruby. Kriminalisté brněnského Toxi týmu jej totiž během 72 hodin zadrželi a usvědčili z výroby a distribuce pervitinu. Akce přitom odstartovala běžná silniční kontrola, při které hlídka ve vozidle objevila drogy. Specialisté se pak pustili do práce. Při důkladné prohlídce vozu objevili další omamné látky a také svazek klíčů. Od zadrženého se následně dozvěděli, že patří ke skladovacím kontejnerům. Policisté si proto zajistili příkazy k prohlídce jiných prostor a kontejnery si otevřeli, popsal průběh zásahu jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka. Podezření Toxi týmu se rychle potvrdilo. Sklady byly plné laboratorního skla, dalších chemikálií, dalšího vybavení k výrobě pervitinu a tak dále. Pomyslných pokladů ovšem kontejnery skrývaly více. Policisté zajistili také bohatý arzenál zbraní od mačet a kuše přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli upravenou k použití ostrého střeliva. Ve skladu se navíc nacházela i vesta s nápisem policie nebo slovenská uniforma. Podezřelý je stíhán ve vazbě vzhledem k tomu, že byl podezřelý již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby, dodal mluvčí David Chaloupka. Tak přátelé, namátková kontrola a ejhle, co pánové našli všechno ve skladu. Já myslím, že pánové to posunuli o level výš. Avicii Levels. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovější

0: 16. hodina 55. minutka, jinými slovy, za 5 minutek už 5. odpolední. Ano, čas letí, čas kvapí, je to pravda. No a po 17. budeme startovat Freebox, takže je dobře, že ladíte Free Radio, protože by bylo super, kdybyste stihli i start Freeboxu. Za pár minutek už je tady.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Středeční, teď už maličko zatažené odpoledne, ano, v kalendáři 23. svátek slaví Berta, přejeme všechno nejlepší, no a podíváme se na další muziku. Best Thing a Timmy Trumpet. Jako další je připravená skladba Angels od Morandy. A o novinku No Rewind se dnes odpoledne postarají taky Scooter. Pohodové odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio, od mikrofonu zdraví Lukin, za pár minutek start Freeboxu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Freebox na Free Radio.
1: Songy napsání na Free Radio startují právě v tento okamžik. Ano, 6. minuta po 17. hodině. Od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl a právě teď už se do toho můžete opřít společně se mnou. Výběr muziky klasicky přes sociální sítě nebo taky přes aplikaci Free Radio. Pokud tak nějak jako neholdujete ani jednomu, tak stačí zavolat na telefon 790 107 107. Tím pádem se dovoláte do studia. Pokud byste se malinko stydili a nechtěli takhle jako vystupovat, tak můžete napsat taky na náš e-mail, tedy studio@freeradio.cz. Na začátek si dáme Alexandru Sten a skladbu Set Me Free, potom tady bude taky Pitbull, Doja Cat, Groove Through Adversity a další a další a další super pecky. Super odpoledne, každopádně všem, kdo ladíte a je úplně jedno při jaké činnosti a taky je úplně jedno, jakým způsobem, jestli je to internet, aplikace a nebo rovnou 107 FM. Užívejte songy na přání, středeční odpoledne a teď už Freebox.
0: Free Radio.

0: Majdíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na

0: Freebox na Freeradiu pokračuje 19 minutek po 17. hodině. Před námi objednávky, které posíláte přímo na studio@freeradio.cz a píše nám Dalibor. Ahoj z Turecka, jednou Little Big. Zdravíme ještě Antonína z Lipoví. Díky Dalibor, takže taky pro Tondu z Lipoví a taky pro všechny fríčkaře. Za malý okamžik tedy Little Big.
1: Freeradio, první v Brně s nejnovější

0: Podle tebe. Freebox na Free Radio.
1: Tak jak nám tady napsal Dalibor, tak bohužel Uno od Little Big nemám k dispozici, nemůžu zahrát. Uno, posílám tady náhradní song, I'm OK. Zdravíme také Antonína z Lipoví, napsal Dalibor.

0: FM, tohle byl Get Emery, taky Janet Devlin, máme 17:30, ano, 17:30 odbyla, hodiny jako na kostele a my jedeme dál. Ve Freeboxu krásné vzkazy, krásné objednávky a mám tady hezký pozdrav, který posílá tuším Radka, ano, na konci, děkuji Radka. Ahoj Lukine, prosím, zahraj pro malou Mirečku do Bohunic, ráda vás poslouchá, pokud bys mohl tento vzkaz zařadit do vysílání, budu moc ráda. Děkuji a jestli můžu, tak zdravím všechny známí od nás z Ostopovic a chtěla bych Mirce poslat její oblíbenou. Myslím, že je to ta Bangaranga od Dary. Děkuji moc, s pozdravem Radka. Radko, všechno zařídíme. Zdravíme Mirečku do Bohunic a zdravíme taky všechny tvoje známí a přátelé z Ostopovic. Muzika už je připravená, za malý okamžik taky Tony El Campeón. Pohodová skladba a pohodový single Feels Right, no a k tomu taky ještě novinka Happiness is So Sad, spolupráce Likely a Swedish House Mafia. Příjemný poslech všem posluchačům Free Radia, Lukin o mikrofonu, před námi aktuální zprávy z brněnské dopravy.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radia.
0: Dnešní odpoledne velké komplikace na silnicích v okolí Brna a také na dálnicích D1 i D2. Buďte opatrní. Brno, Jihlavská ulice ve směru do centra, je to u nájezdu na Jemelkovu ulici, tady bourala dodávka a dvě osobní auta. Počítejte se zdržením zhruba ve 2-kilometrové koloně. Dálnice D1 195. a 0,5 kilometr, je to u Brna ve směru na Ostravu. Tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách zhruba už od 174. kilometru. Další komplikace v Brně v Tuřanech, je to v Kaštanové ulici u Lidlu, tady bourala dvě osobní auta, na místě se projíždí s omezením, očekávejte zdržení. D2 na 11. kilometru ve směru na Bratislavu, tady bourala osobní auto s nákladním autem, kolona měří přes 2 kilometry, buďte trpěliví. Dálnice D1, 189. kilometr směrem na Brno, tady blokuje pravý jízdní pruh, porouchaný autobus, kolona má přes 2 kilometry. Další komplikace D1, 183. kilometr směrem na Prahu, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam prosím pozor. Jinak odpolední špička, pořád nám to neuvadá. Vidím tady komplikace a dlouhé kolony právě na Vídeňské ulici. Příjezd na Brno D2, velké komplikace. Dálnice D1 na úrovni Brna, taky velké komplikace. Jihlavská ulice, dvě dlouhé kolony, a to při přechodu z Pražské na Jihlavskou a taky z Jihlavské na Heršpickou. Takže Jihlavská ulice dnes hodně komplikovaný úsek. Heršpická ulice na jeho Brna hlásí ztrátu okolo 5 minutek. Vídeňská 10-15 minut úplně s přehledem. Další kolony hlásíte v Židincích, na Gajdošově, na Táborské. No a také komplikace očekávejte stále na ulici Kniňská, kde zdržení je klidně až okolo 10 minut. Tolik tedy zprávy z dopravy, jezděte bezpečně, jezděte opatrně, pokud můžete, tak raději s předstihem, ať se potom zbytečně někde v těch kolonách nestresujete. Další informace a aktuální zprávy z dopravy posílejte do naší aplikace nebo využijte přímo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí teploty aktuálně mezi 17 a 18 stupni Celsia, v 7 večer se to propadne na pouhých 13 stupňů Celsia, noční teploty okolo 9 stupňů, během noci vypršet nemělo. Zítra zatažený den, dopoledne teda zataženo s velkou oblačností, odpoledne by se to mělo roztrhat na polojasno. Teplotní maxima budou podobně jako dnes mezi 16 a 18 stupni Celsia, to budou zítřejší nejvyšší teploty a zítřejší noční teploty pouze okolo 8 stupňů Celsia.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hrajeme podle tebe.
9: Freebox na Free Radio.

0: Box na Free Radio pokračuje. Krása odpoledne přeje od mikrofonu Lukin všem fíčkařům, co jste na cestách, všem, co vás trápí brněnské kolony, ať už je to dálnice D1, D2, Vídeňská ulice nebo přímo centrum Brna. Zdravíme všechny, co jste aktuálně za volantem, 10 minutek před 18. hodinou večerní. Co se týká vysílání, před námi jsou připravené novinky z Hitparády. Rychle si prolítneme ty 4 aktuální horké novinky, ať víte, komu posílat svoje hlasy do pátečního čerstvého kola Hitparády 107 Fríčka. Ale než se k těm novinkám dostaneme, je tady taky prostor pro vaše objednávky z telefonní linky Free Radia. Jdeme na pokec, kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martine, tak rovnou k tvé objednávce, prosím tě, o jakou skladbu se dneska bude jednat?
1: Anima Atoma.
0: Anima Atoma. Slyšel jsi nějaké informace třeba o tom? Víš, odkud je Anima?
1: Ty jsi to vykládal, jenom, že se to potřebuje ten název, ale teď přesně nevím, z koho to přesně je.
0: Je to Itál, člověče. Sympatický Itál. No a teď se podíváme na tu jeho produkci. Je to celkem nová záležitost, ještě to není tak jakoby naposlouchaný a oposlouchaný v tom éteru, takže jsem rád, že i takhle novou věc vybíráš dneska. A pro koho skladba Atoma dnes poletí? Kam to pošleme?
1: Pro všechny, ať hlasují. Pro všechny klíčkaře. Pro studio, hlavně tam taky dobře hrají. A i pro tebe.
0: Moc krát děkujeme, měj se hezky, Marťas. Ahoj.
1: Díky, čau.
0: Čau. No a vy, pokud byste chtěli podobně vybírat svoje oblíbené hity, anebo vybírat zkrátka jakoukoliv muziku v éteru Free Radia, pište, volejte, objednávejte. Freebox a Free Radio pokračuje, ale teď, jak jsem slíbil, rychlý pohled na novinky.
2: Free Radio. Novinky. Hit parády.
0: Super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Lukin a mám pro vás aktuální novinky z Hit parády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais, Carla Monroe, Got to Be. Novinka číslo 2. Gone Too Far.

Třetí novinka hitparády Galantis 1, 2, 3, 4. A novinka s číslem 4, Watching You, Sigma a America Foster.

0: aktuální novinky, hitparády, 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio. To

0: Freebox na Free Radio.
1: Příjemný poslech a skvělou náladu všem, kdo ladíte Freebox. Máme tady další vzkazy a objednávky. Například se tady objeví taky Rudimental s Khalidem. All I know. Will Sparks, to je objednávka od Jakuba. Jakub napsal: Zdarec Lukine, makáme v Modřicích a chtěl bych pozdravit svoje kolegy. Je tady Tom a Dave, tak jim vyřiď, že by měli zabrat, ať jsme všichni doma rychleji. Hoď tam prosím tě něco od pana Sparkse, jestli můžeš, tak vaši Untouchable. Díky za songy, mějte se suprově. Takže pánové, zdravím Roskaru, Jakube, mockrát děkuji za objednávku. Will Sparks je připraven. A ve Freeboxu dnešním, teda v dnešním Freeboxu nebudou chybět ani zpátečkové hity. Je tady totiž připomínka od Milana. Milan posílá vzkaz: Lukajdo, prosím tě, rozjeď to, zahraj tam Red 5 Lift Me Up pro všechny, co mají rádi tuhle music, a taky pro všechny, co se chystají o víkendu na ryby. Tak pokud to tak máte, tak i pro vás Lift Me Up. Free Radio 107 FM, zdravíme taky na internet i do aplikace. Dneska vybíráte takhle krásně Red 5, Will Sparks a taky Rudimental na Free Radio.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Necelá půl minutka nám schází do čtvrt na sedm. Free Radio 107 FM plní hudební přání. Ladíte středeční Freebox s Lukinem, který zdraví od mikrofonu. No ale teď už na mikrofonu nebudu úplně sám. Je tady Posila. Posila z telefonní linky Free Radia. Kdo je na druhé straně? Halo, halo.
1: Tomáš Werner.
0: Tomáš vybírá další muziku. Tome, dovolal ses do Freeboxu na Free Radio, to znamená, teď to bude hrát podle tebe. Jakou pecku vybereš?
1: Dneska jsme vybrali Shakiru. Akorát teď mě vypadnul ten název.
0: Did it again, did it again. Málo se to hraje Kid Cudi a Shakira společně. Pro koho to bude, Tome?
1: Pro Michala Bajkrose. Pro Cudu. A pro tebe.
0: Děkujeme za objednávku, všechny tři zdravíme a tobě příjemný poslech s Free Radiem. Tady je Shakira, měj se hezky, ahoj.
1: Díky Lukášku, ahoj.
0: Muzika, muzika, jedeme dál.

0: první reakce, po několika vteřinách se ptáme, kdo pak je na druhé straně. Halo, halo.
1: Je tady Martin.
0: Martin, já tě zdravím, tady Lukáš, ahoj, jak se máš?
1: Jo, super.
0: Máš se dobře, prosím tě, Martine, proč voláš teď do Free Radia?
1: Double.
0: Co myslíš? Co? Když já se směju, tak co asi?
1: Já si myslím, že jo. Double Fríčka. Já jsem váhal, ale už to trvalo dlouho, tak říkám, tak zavolám.
0: No příště ani, Martine, příště ani neváhej. Každopádně, povedlo se, hurá. Třikrát hurá, mám tady pro tebe dobré zprávy. Vůbec, zeptám se, jaký máš dneska den?
1: No, tak celkem dobrý.
0: No ale jako není to stoprocentní, jestli šet v tom hlase.
1: Stoprocentní to není.
0: Tak teď už bude, Martine, mám pro tebe dobré zprávy.
1: Teď už jo,
0: ano. Ano, double padl dvakrát po sobě, Alexia, I feel feelings. Trvalo to 48 vteřin, než se Martin dovolal do studia Free Radia, ale bohatě to stačilo na to, aby si odnesl dnešní výhru. Mám pro tebe krásný dáreček, je to celkový balíček. Výhra jsou 2 hodiny kulečníku a pizza k tomu zdarma. To všechno do biliard klubu Yellowfish v Brně v Koutovicích. Můžeš vyrazit ty s kámošem, nebo měl jsem tady třeba včera případ, že jakoby jde někdo s manželkou, jo? I takový jako jsou příběhy. Týká se to třeba tebe?
1: Jo, já půjdu s přítelkyní určitě.
0: S přítelkyní, výborně. Jo. No a teďka jako je šance, že ona poslouchá?
1: Nemyslíš si,
0: dobře, teď tak teďka, ne. Tak tím pádem to můžeme úplně rozebrat, hele, když to neladí, tak jak to hraje teda? Je to kopyto, nebo jí to jde, nebo jak to je?
1: No, možná trochu kopyto, no.
0: To nevadí, ale dívej se, já si myslím, dívej se.
1: Já vím, že neposlouchá teď.
0: Od dneška začne, podle mě, až to kámošky všechno to napráskají, co se tady děje na Free Radio, tak určitě bude poslouchat. Teďka ale dívej, hele, za ty 2 hodiny se dá leda co poladit, takže tam hezky trénujte, hezky si zahrajte. Každopádně jsem rád, že ten dáreček a ta cena opět padla do klína někomu, kdo se na to těší a kdo si to zaslouží. Takže Martine, ještě jednou gratulace tobě i přítelkyni, pořádně to tam rozehrejte. Zeptám se ještě, je někdo, koho bys chtěl třeba pozdravit v Brně? Přátelé, rodina, rodiče, kamarádi z hokny nebo tak nějak?
1: Jo, nevím, asi někdo poslouchá, teď asi ne.
0: Necháme to takhle, tak mě prosím tě.
1: Pozdravíme ano? Všechny.
0: Pozdravíme všechny. Pokud ladíte, přátelé, tak vás Martin zdraví. Dneska vám vyfoukl další výhru z Free Radia, takže ho mějte rádi. A Martin, tebe poprosím, abys ještě vydržel chvilku na telefonu, já si tě pak zapíšu mezi ostatní výherce. Prozatím se loučím a gratuluju, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Já musím, přátelé, utíkat tady za Martinem. Čas 18. hodina 26. minutka. Před námi jsou super hity, jako například Summer is Magic, Christian Marky a Soloja, nebo taky Vapes a Mr. Props. Užívejte poslech. No a kdyby náhodou zase někdy podobná situace, podobný pocit, že hraje něco podruhé, prosím vás, určitě bez váhání a neprodleně volejte Free Radio.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. 107

0: Krásné odpoledne s Freerádiem, přeje od mikrofonu Lukáš Bartl. Máme 18. hodinu za pár vteřin 30. minutku, o půl sedmé budou připravené informace z dopravy, podíváme se taky na počasí a teď se budeme věnovat ještě chviličku těm písničkám. Před okamžikem soutěž, výhra, Martin odnáší další dárky, ale pozor, pozor, těch dárků je tady několik, prosím vás, jo. Mám tady krásné ceny, třeba tadyhle zrovna leží 5 litr. Nenápadně připomínám soutěž Ztracená bankovka Freerádia, kdybyste náhodou slyšeli signál, tak volejte do studia, ať vám ty prachy dneska neutečou a ať máte možnost tipovat další čísla naší Ztracené bankovky. No a k tomu taky objednávky. Elevator Boys, Love Me Better od Andrejky. Andrejka napsala jenom tohle. Luky, prosím, Elevator Boys, Love Me Better, Andrea. Andy, tady to je. Jednou už jsem mluvil o tom, že si dáme mistra Propse, Mr. Brops a jeho Waves. A k tomu další přání a objednávky přes aplikaci Freerádia. Ahoj Lukajdo, chtěla bych poprosit o Mikolase. Výběr písně nechám na tobě a bude to pro každého, komu tenhle výběr udělá radost. Díky moc, Gigi. A já teďka jako nikdy nevím, jestli Gigi, jako vím, že to je ona, vím, že to je dívka. A teďka nevím, jestli je to Gigi nebo Gigi, protože já jako DJ, kdykoliv uvidím vedle sebe jako Gigi, tak to čtu jako Gigi, jako Gigi D'Agostino, ale teď nevím, jestli je Gigi nebo Gigi, každopádně už nějaký čas to čtu jako Gigi, tak doufám, že je to správně. A pokud mám vybrat kterého Mikolase, tak rozhodně Hard to be Humble. Rozhodně Mikolas s tripsem Hard to be Humble. Aktuálně 12. místo hitparády, 107. Fríčka. Muziku vybírala Gigi, já moc krát děkuji. Teď už jsou připravené písničky, které si dáme po dopravě a po počasí, ale před námi tedy doprava a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Freerádia.
0: Středeční doprava dává zabrat všem řidičům, je to teda pěkná síla, vidím tady, že se to vůbec zeskracuje a ani se to moc nezlepšuje. To znamená, podíváme se s Freerádiem na to, kde to houstne a jak vypadá aktuální dopravní situace v Brně a blízkém okolí. Buďte opatrní, dálnice D1, 192. kilometr, je to u Brna ve směru na Prahu, od Ostravy bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Počítejte se zdržením v koloně už od 195. kilometru. Další komplikace Brno Modřice, je to přímo v brněnské ulici u silnice 52, tady bouralo osobní auto s dodávkou. Projedete s omezením, víte, která to je? 52, spojnice Olympie, Modřice, Modřice, Olympie, většinou vždycky ucpáno. A pokud tam máme ještě dopravní nehodu, tak tam na silnici 52 očekávejte dlouhé kolony a komplikace. Další problém, tady máme přímo z D1, 192. kilometr směr Praha, dávejte pozor na porouchané osobní auto, počítejte se zdržením ve zhruba 2 kilometry dlouhé koloně. Další problémy, D1, 184. kilometr směrem na Prahu, dávejte pozor na nepojízdné nákladní auto, které stojí prý v pravém jízdním pruhu. Další problémy a komplikace Brno, Jihlavská ulice ve směru do centra, je to u nájezdu na Jemelkovou, tady bourala dodávka a dvě osobní auta, počítejte se zdržením ve zhruba 2 kilometry dlouhé koloně. Dálnice D1, 195. a 5. kilometr u Brna ve směru na Ostravu, tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem, počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách od 174. kilometru. V Brně v Tuřanech na Kaštanové ulici, je to u Lidlu, tady bourala dnes odpoledne dvě osobní auta, projedete s omezením. A poslední informace, to je z D2, 11. kilometr ve směru na Bratislavu, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, kolona měří přes 1 kilometr. V centru města Brna stále komplikace, v okolí Vinohrad, vidím tady silnější provoz také v Židenicích, kolony se pomaličku budou zkracovat, během půl hodinky už by to mělo uvadat. Ano, zkrátila se nám kolona z Žarašické ulice, aktuálně byste měli projet s minimálním zdržením nebo úplně bez zdržení. To znamená, že doprava se přece jenom malinko uklidnila. Jedovnická průjezdná, Gajdošova bez držení, Táborská, kolony zmizely. Komplikace dál hlásí Vídeňská a Jihlavská ulice. Tady s tím určitě ještě počítejte a silnější provoz k tomu ještě hlásí Kněžská a taky ulice Hlinky. Je to před nájezdem na Bauerovu ulici a dál potom směrem na Žabovřeskou. V těchto oblastech buďte opatrní, jinak by to mělo být pro dnešní odpoledne a podvečer z dopravy všechno. Pakliže máte další informace nebo třeba přesnější informace, využijte aplikaci Freerádia a nebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Freerádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: V centru Brna se nám aktuálně teploty pohybují okolo 16 stupňů Celsia. V 7 v 8 večer se nám to propadne na 13 stupňů. Večer by měly být bez deště a bez přeháněk, stejně jako dneska v noci by pršet nemělo. Noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 9 stupňů Celsia. Zítra dopoledne zataženo, odpoledne a večer se nám to roztrhá na příjemné polojasno. Teploty zítra ty maxima mezi 16 a 18 stupni. No a noční teploty ty se propadnou hodně nízko. Zítřejší noční teploty pouze okolo 8 stupňů. 4,5 minutky po půl sedmé, teď už Elevator Boys a muzika od Andrejky Love Me Better.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Freebox na Free Radio.
2: Největší porce muziky na přání, Freebox na Free Radio. Teď prostory pro telefonní linku Free Radio. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
3: Halo, halo, na lince je Culda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
2: Nádherný podvečer, Culdo. Je tady prostor pro tebe, tak jakou si dáme skladbu a co si dneska poslechneme?
3: Ale protože jsi mluvil o Gigim, tak si dáme Gigio a dáme si L'Amour Toujours.
2: Gigiho a L'Amour Toujours. Dobrá, dobrá, dobrá, dobrá. Já jdu připravit Gigiho. Zeptám se tě, prosím tě, pro koho bude dneska skladba?
3: Ale pro všechny posluchače, pro celý váš tým, pro Myšlenku Samákovou, pro Otěsa a hlavně pro moji Aničku.
2: A pro Aničku, samozřejmě. Tak tady je muzika. Starý dobrý Gigi D'Agostino dnes v rámci Freeboxu na 107 FM. Muzika od Culdy. Culdo, díky za výběr a přeju pohodový podvečer. Ahoj!
3: Taky díky, ahoj.

0: Box na Free Radio. Takže taky Lamour Toujour od Gigiho v rámci dnešního Freeboxu na 107 FM. Krátce před 7 večerní už jsou tady připravené další vzkazy, objednávky a taky další muzika. Tak, super náladu a hlavně příjemný poslech všem přeje Free Radio 107 FM, před námi Safír. Zuzanka píše, Lukášku, prosím, Kalin, Viktor, Šín, Safír, šlo by to prosím zahrát, jsme s mamkou v autě a chtěla bych jí to nechat zahrát. Tak Zuzi, samozřejmě, rádi zdravíme maminku i tebe. I hned po Safíru tady bude kanadská spolupráce a z Kanady se nám přijde pochlubit Dubs a taky Nelly Furtado, Torture of the Heart. A Neon Lights je skladba od Debilováto a to dneska vybírala Katka. Napsala, Luky, hezký večer i tobě, můžeš to prosím zahrát pro mě do práce? Nejsem tak vysmátá jako ti, co tam volají, já to mám dneska do jedné do rána. Ježiši Kriste, co? Jak to? Nebo proč? Nebo co, za co? Nebo kolik za to? Spíš, ale... Já to mám dneska do jedné do rána, prosím, Neon Lights od Demi Lovato, protože neonová světla mě budou doprovázat po cestě domů v noci. Ježišmarja, tak Katka dneska dlouho v práci, tak prosím vás, vy co to máte podobně, hlavně ať vám to uteče. A laďte celou dobu Free Radio, ono to půjde. Tohle je aktuální výběr vaší oblíbené muziky, tedy Demi Lovato, Dubs, Nelly Furtado nebo Kalin a Viktor Šín. Free Radio 107 FM přeje krásný podvečer.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Niko a Vince nedávno vydali horkou novinku, která se jmenuje Let's Rewind. Je to neskutečně pohodová skladba, takže pokud máte dneska malinko vyčerpávající den, vyčerpávající pracovní směnu, nebo zkrátka vám dochází baterky a nemáte takovou tu správnou energii, tak Niko a Vince nás se skladbou Let's Rewind dostanou do té večerní pohody. Večerní pohodička bude podtržena i dalším hitem, o ten se postarají David Guetta, Alok a Stick Figure. Je to pecka Run Run River. No a mám tady taky další vzkazy a pozdravy. Vzkaz Luky, určitě GG jako GG D'Agostino. No výborně, děkuji, děkuji. Krásná reakce, krásná rychlá odpověď. Určitě GG jako GG D'Agostino. Pro mě, já vím, že pro posluchače je to možná trošku jiná informace, pro mě rozluštění několika leté hádanky, takže teďka už 100% vím, jak to je, protože La Passion je moje srdcovka a už mi to tak nějak zůstalo, takže od toho je odvozená právě přezdívka GG. I jako přezdívka, tak je to napsáno v tom vzkaze. Díky za výběr, Hard to be Humble je prostě boží. PS, pustil jsi včera Energy 50, pustil, došel jsem domů a hodil jsem tam nějakou pračku, potom jsem se vrhl k nádobí a já jsem ještě, než jsem se do toho nádobí úplně jako ponořil, tak jsem hnedka odběhl k písíčku a tam jsem si právě pustil Café Del Mar, protože mě to včera připomněla právě GG během vysílání a jakmile jsem to přečetl, ten nápis, tak mě ta skarba začala hnedka hrát v hlavě, ta vyhrávka, a já jsem to prostě doma musel pustit. Takže i vy, posluchači, býváte častokrát inspirací pro nás, pro moderátory. Moc krát děkuji za všechny vzkazy a pozdravy. Díky taky za výběr veškeré muziky, kterou si ve Freeboxu vybíráte. No a teď už takzvaně třetí třetina Freeboxu. No a když jsme u těch třetin, tak co takhle lístky na kometu? Poslouchá teď někdo, kdo by se chtěl třeba se synem nebo s tátou, naopak nebo s přítelkyní, s přítelem podívat na Špíl 27. září. Pozor na to. Pokud ano, poslouchejte pozorně. Mám tady pro vás takové malé překvapení. Jsou tady k dispozici dva lístky právě na tento zápas. Pokud byste tam chtěli zadarmo, poslouchejte pozorně Free Radio. Free Radio.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Free Radio. Free Radio.

0: 19. hodina za pár vteřin, 26. minutka, posloucháte Freebox na 107 FM, stejně jako každé pondělí, úterý, středu i čtvrtek večer. Od mikrofonu zdraví Lukin, tohle byl Pharrell Williams a jeho skladba Happy, no a my se jdeme podívat na telefonní linku, kdo z vás bude opravdu happy.
1: Free Radio fandí brněnské kometě. Kometa!
0: Tak pojďme mezi fanoušky brněnské komety, podíváme se, kdo z vás jako nejrychlejší vychytal signál, linka je volná, kdo pak je tam, halo, halo?
2: Ahoj Sabina.
0: Ahoj Sapčo. Sapčo, krásný večer. Sapča je odkud? Odkud voláš?
2: Z Nového Lískovce, Brna.
0: Takže Brno, Lískovec. Jak se vám tam žije, Sabi? Dobrý, tam v pohodě?
2: Ale tak v rámci možností, jo.
0: Taková jako docela častá odpověď, ale líbí se mi to, líbí se mi ta upřímnost. Tak a teďka prosím tě, voláš přímo do soutěže o lístky na kometu. Jak se to prosím tě stalo? Jak se to přihodilo? Ty jsi říkala, že tě do toho jako někdo maličko navrtal?
2: Ano, dcera. Přišla mi zapnout rádio, protože ho poslouchá v pokojičku, ať poslouchám, že bude výherní signál, tak ať volám. Tak volám.
0: Je skvělá, ježiš. To je tak hezký, jako když ty děti upozorňují rodiče na ty výhry. To se mi líbí. Zeptám se jenom, jak se jmenuje dcera?
2: Rebeka.
0: Rebeka, tak Rebeku zdravíme. Rebeko, máš za mě velké poděkování a velký plus. Teď se podíváme na to, co mamka bude předvádět 27. září, nebo takhle. Půjde tam vůbec mamka na ten zápas té komety?
2: No, možná bych šla, ale já bych si asi přivolala na pomoc děti, protože já jsem nachlazená. Tak teď by to asi nebyl nejlepší výkon.
0: Nebyl by to nejlepší výkon, dobře, tak pomůžou děti. Děti nám budou dělat dneska kotel, a budou nám dělat ty fanoušky přímo z té tribuny. Takže já tady stumím podkres a můžeme ukázat, jak budete fandit za 3, 2, 1, teď. Fandíme!
3: Kometa! Do toho!
4: Kometa! Kometa! Kometa! Kometa! Kometa!
0: Výborně! Výborně, přátelé, protože jelikož je to telefonní přenos a máme tam i tu ozvěnu v té telefonní lince, tak to bylo velice efektní! Takové fanouškovské echo, řekl bych, takové krásné echo. No, nevím, co posluchači, ale já bych to uznal. Děti upozornili, Rebeka přiběhla za mamkou, mamka v nemoci. No já si myslím, že tohle je přesně ta parta, co si to zaslouží, takže můj názor je ten, že lístky jsou vaše. Co vy na to? Berete?
2: Super, ano, bereme všema 10, děkujeme.
0: Všema 10, to znamená, přátelé, informace i pro vás, pro ostatní posluchače z města Brna. Kometa Dynamo Pardubice 27. září, tedy tuhle neděli. A tahle partička tam bude fandit. Já si myslím, že ten zápas bude hodně napínavý, víte, jak to je, že jo? Dynamo Pardubice s Kometou. No a Kometa na domácím ledě, Dynamo Pardubice jako hosté. Myslím si, že by to mohl být docela koukatelný špíl. Takže Sabi, velká gratulace, pořádně si to užijte, ať už tam půjdete s vaší rodiny, kdokoliv. Já tě jenom poprosím, aby se ještě vydržela vteřinku na lince, abych tě mohl zapsat mezi ostatní výherce. Jinak je někdo, koho bys chtěla pozdravit, třeba z rodiny, z kolegů, z práce nebo z vašeho okolí?
2: Všechny, co poslouchají, co jsou z Nového Lískovce.
0: To bohatě stačí. Přátelé, jestli jste z Nového Lískovce, tak je pro vás další píseň a bude to Kygo a jeho Firestone. Sabi, vydrž na telefonní lince, prozatím se loučím a gratuluju k výhře. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. A já musím, přátelé, utíkat za Sapčou, aby jsme všechno hezky uložili, zapsali mezi ostatní výherce a všem ostatním soutěžícím Free Radia. Držím palce, každý den je tady pro vás nějaký hezký dárek.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Lukyho vtípek.
1: Pane, halo, halo, pane, máte rozepnutý poklopec. A co tam vidíte, slečno, vojáka v pozoru? Ani tak ne, pane, skladníka spícího na pytlích.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na

0: něco málo před 3:15, tedy 3:45, samozřejmě se podíváme na objednávky z aplikace Free Radio a tam to dneska krásně žije. Mám tady vzkaz za vzkazem, co to stíháme v kombinaci s telefonní linkou a v kombinaci se všemi soutěžemi tady na Free Radio, ale pojďme k věci. Je tady objednávka na novinku Madrid, kterou dělal Faruko. Portorický rapper, zpěvák, no a zkrátka velmi nadaný hudební producent a velmi nadaný hudebník. A je to od Michala. Zdraví Michal Bajkeros, chtěl bych nechat zahrát Faruko Madrid. Je to pro všechny posluchače, taky pro posluchačky, taky pro tebe a pro všechny kometáky a zbrojováky a taky pro mě. Děkuju, napsal Michal. Michale, jsme rádi, objednávka už pomaličku letí do éteru.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio.
1: Největší porce hitu na přání, Freebox na Free Radio, teď přáníčka a objednávky z telefonní linky, tedy 790 107 107, ale to je číslo, který zná přece každý malý dítě. Jasná věc, jasná věc. Teď ale kontrola telefonní linky Free Radia, kdo je tam? Halo, halo?
2: Obsazeno, krásný večer všem.
1: Obsazeno. Kájo, tak obsazeno tebou, děkujeme, víme, že rád uzavíráš tento pořad a že rád jakoby voláš v tom závěru, aby ses mohl takovou tu pomyslnou třešničku na dortu nebo tu koncovku vychutnat. Takže dneska se zeptám jako vždycky, jaká skladba to bude a komu zahraješ?
2: Takže bude to Galeon One Sign a bude to prostě pro všechny, kteří poslouchají. Já doufám, že si užili tady tento pořad a když náhodou vlastně není moderátor, tak si to neustále užívají, protože já jsem zjistil jednu věc. Když to mám puštěný v práci, tak od 9 hodin do 10 to je naprostá diskotéka.
1: Přátelé, můžete sami otestovat a vyzkoušet vysílání Free Radia v čase 21. až 22. Kája nám doplňuje závěr na přelomu té 20. hodiny večerní a budou tu Galeon a jejich One Sign. Kájo, děkuji moc za informace o našem éteru, díky za informace pro posluchače a taky díky za doplnění dnešního playlistu. Měj se krásně a zase příště, ahoj.
2: Krásný večer, děkuji, ahoj.
1: Teď už ale poslední objednávky a poslední kousky. One Sign, Galeon. Bude taky Metro Gym SK Tumem. A Špetka Pecky za Slovenska, Bacil Rugby Nicole. Tak ať máte tuto noc naprosto v pohodě, ať jste happy jak dva grepy. Lukáš Bartl se přihlásí opět zítra po 15. hodině ve vysílání Free Radia. Do té doby se mějte krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Free Radio 107 FM.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Freeradiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Freeradia.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: fuck.
1: Let's go. Free Radio. Free Radio.

0: svůj.
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

is a choice against so many people besides.